0: kanál 77.
1: Vojte o milení hitoví. Kanál 77.
2: Please don't stop the music.
3: Maximum muzika.
1: Leto do maximum.
3: Hitoví na maximum.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanál 77. Samo hitoví.